0: A som oni, že práve dnes som ráno sam v studiu, ráno zahe stavova je tiež Katka Pepelecký švie, što dženca šo v našim programe máme. A čo sa či dženca šak usúvame na sobote?
1: Cele pravie a to chceme sa dženca znova zabierať tiež zase ze športom a to cele po zvučenom vášňu zmie Jandreho za nás zase športové pokyvy, vodľa dojo od toho. Máme tiež, že máme rezumé pre neho rajného dňa Viktorie Voklice v Praze. Kak je tam za v okličenju bežovo, to zaniče bil našo programa. So vi z športom, že tiš dale v ubeđovanje knapmen, šako so tutun konstiđenja vodmeje.
0: To trihi, čentrice.
1: No, kak so se na to prijatovali, či atleča, vodem zaniče tu pa na nas viac, a to za hodžinu, a hač ta veriče do přivjoku, to je prašenje, kotri še vam Beno Bilk staju, hač tak je, abo hač nic, za jeden na pol hodžine vem viac.
0: To se je čipné. K tomu se da vyzvat ještě pravá hudba za zvoža přijdeče. Například od Dr. Daste. To je Andreas Picking. A teď tu nůž se znajče Christoph Mikvauš. Šo to kaž pojene dženca na našim programe.

0: A s tým je na posledných čas za nôžče dňa.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. V Sakske kajšte šorni v Užice tu kvíľu nadpade veľka na skut na pastvách jasne přibieraja. Janek Vočer má ďalšie informácie.
3: Kaj zdieli Sakska fachová instanca veľk, bo v júliu a augustče 45 nadpadu přizivene. To je 15 viaca a členi v samsnem času. V 31 padach sú fachovce veľka, ako skučičala jasne usledžili. Štornače ešte přepetuje. Najviac kotu na pastvách nadpadnú je veľk pola Drežďan, kaj ešte švokovo Budišina a Biskupic. Kaž fachovce dale zdieliču, nebe v najviac badach skut dosť dere škitane. Tohle mili plavovare o skotu škicu a ich stádu přepruvovač a jeli treba přimerič.
2: V Sakskej so škitne naprave prečuvom veľčím napadám ke 100% spichuja. Ličba bjezdjunich honi v Užici je augustče lohce přibierala. Kež zdieli budeska agentúra za dživo, bie doromady 20,000 a 6,000 ľudí bjezdjua. To je niče 7,000 viaca hač júliu. Kvota bjezdjunošče so nezmieni a vúčenia dále 7,4%. Za pričinu, zo je bjezdjunošč dále přibierala, menuje dživový zariad, zo sú so predovšim modostní po zakončeniu šule, jako bjezdjuni přizivili. Gmina Pančice Kuku planuje klitu svinarni vjesnu drohu ponovič. Planované sú tři tvarske votrieski. Po jutrach ponovia prinim tvarskim votriesku návykun zdrohi od mna hač dosrič s, čiž plesterna kido betona kvadu. Nimo toho má špeciálny kanál před vulky vodu škitač. V dalšime tvarskime votrieskomaj je předvidžané puč asfaltirovač, miestru im na nausy. Topak je hakle za leče 2028 a 2029 předvidžané. Kmina financuje tvar z nalutovaných spichovanských sredkov za druhotvar. Kraj Braniborska domi bole na viacoričnosť živač, dežde vo digitalizáciu. To žada si Braniborska Serbska rada s tejištu ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajnej digitálnej strategie. Nedodal ničo vo Serbách abo viacoričnosť či nestejí. Po mineniu Braniborskej Serbskej rady pak miu zamier byč, zo je možno šuče digitálne komunikácii za záriadami delno-serbskú reč užívač. Veľelitný vúčer ľudový historiker a kronist Pavol Rota je nebo. Rodžený Sernjančan je včera starobie 94 let v Ralbicach zemriu. On skutkovaše ako vúčer Blunju, Kulovie, Rožinče a Ralbicach. Inspirované přes jeho spřechodné živo redakcii Serbská šula zabieraše sa hýže ako 20-letný z fotografiu. Viacere ráze vústaješe svoje fóta s dokumentáriským charakterom vo delanským živeniu Serbským muzeu. V šulským času je navedoval literárny kružk písacích šulariu, spisa nedičomne přinožky za pfomio a skutkovaše sam ako autor za novú dobu, respektívne Serbské noviny a katolský posol. Pavol Rota vedeše viesnu kroniku Ralbic a vúda 2010 knihu Delane, dopomnenky ve obrazach. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetnej strone a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čence očakuje nás džin z nešto viac mročelemi, hač sme to včera doživili, pokomikne pokaza živé slepro 16 stopňu, v biehu dňa pak stúpa na hač to 23 do 26 stopňu. Tež júce odmenia sa svunco s mročelemi, bude dre trochu čapliša, 25 stopňu nás to očakuje.
0: A tu ešte pohľadáme na puče, tam celé dere húpadáme oni Užice, žiadne háčenia, žiadne bleskače nám nie sú znaté, ili to na nešto vidíte. Ráda na zázvonče 0351 17 400, alebo dáša varanta přes našu app, nám celé jedno přes četovú funkciu písať a potom to celé spiešne vozivíme.
1: Serbský rozvoz.
0: A s tým je 4 pomenšine po napol sedmich.

Allora, meine Austriske, heute am, so mili, zille wosse wie der Batsch. Wolle, lodo, za Sulztal ferner, so nama gali mene za nakrebetnik, spiklom, fischkom a kameru, a jednu mapu, gdzie ich bische, lidma hisce, menos poznacz. Muža, kotremuž, kašprene to, što slušaše, so nama gali, a dum povedaše, kak dramatisce to bie tede, vleče 19. a 3 a 60, ako je nakrebetnik tam zubil. Spšečele mi on tam krosnoč bo v tute končine, je potom Chinez božu do škáho v Lodoca padnil, tam nuc a pšitem je potom tiež nakrbetnik odpoladne puštil, so bych upšečelil jeho moli lepe zaso von sčaneč stúte škáho by. Mestem je Lodoc extrémne dal a so vizo pomenčil, tiež ta škáho ba je preč a netko je nakrbetnik zaso vidieč byl a to po 63 letach. 19. a 63, to byš nejaká šprene netko sú namakali. A netko, tu muž ti zase ročo dostane. A to nuč kvotev za tuto nakrbetnik, zoby svojemu džidi to přines. Zomuži so potom zase veselič na svoje vece, kýž je před 63 letami tam při Lodocu zubil.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Vútoru jedna klauzura, popodňu koroa proba, večo zase trening. A přichodný deň čakajú v šuli zase test a přednošk. Štú z nás túto situáciu neznaje. Všetko sa kopí. Ani máš chvíle raz tak pravie odpočnúť, bez toho zopada sa 4 týdne do luxusového all-inclusive hotela. Kak stres docela nastáva a kajke sú strategie k odpobaraniu stresa, s tým zaberáme sa v našim přichodným vysvaniu Zadkule. Tuž nezabúčte radio zapiknúť.
0: Zadkula.
1: Need Savage. Pončelo večer.

0: Asta mi-e neapă să mi-e șansă nu așteptnia.
1: Serbski rozvoz. Povestje. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V Sakske kajštež v Horni Vúžice tu kvílu napade veľká na skut na pastvách jasne přibieraja. Janik Vočer má ďalšie informácie.
3: Kaj zdieli Sakska fachová instanca veľk, bo v júliu a augustče peča štoceči nadpadu přizivene. To je piatnače viaca a členy v samsnem času. V 11 padach sú fachovce veľká, ako skučičala jasne vúsledžili, štornače ešte přepetuje. Najviac kotu na pastvách nadpadnú je veľk pola Drežďan, kajštež okolo Budišina a Biskupic. Kaž fachovce dale zdieliču, nebe v najviac padach skut dosť dere škytane. Tohle mili plavovare o skotu škyt svojich stádu přeprúvač a jeli treba přimerič.
2: Sakska škytne napravo prečo väčším napadám k 100% spichuje. Ličba bjezdčunich Horni Vúžice je augustče lohce přibierala. Kaž zdieli Budeska agentúra za dživo, by doromady 20 a 60 ľudí bjezdživa. To je niečo 70 viacač júliu. Kvota bjezdčunosti sa nezmení a vúčenia dále 7,4%. Za příčinu, že je bjezdčunost dále přibierala, menuje dživový záhriad, so sú sa předuši modostní po zakončeniu šule ako bjezdčuni přizivili. Gmina Pančice Kuko planuje klitu svinarni vjesnu drohu ponovič. Planované sú tři tvarske votrisky. Po jutrach ponovia prinim tvarskim votrisku nave konstruji vod mna hač do sričsi, džiž plesternaki do betona kvadu. Nimo toho má špeciálny kanál před vulky vodu škytač. Dalšima tvarskima votriskoma je předvidžane puč asfaltirovač, miestrujem na nausy. Dopak je hakle za leče 2028 a 2029 předvidžane. Gmina financuje tvar z nalutovaných spichovanských sredkov za druhý tvar. Kraj Braniborska dobí bole na viac riečnosť dživač dždevo digitalizáciu. To žada si Braniborska Serbská ráda v stejišču ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajnej digitálnej strategie. V nej dotal ničo vo Serbách abo viac riečnosti nestejí. Po mineniu Braniborskej serbskej rady pak miu zamier byč, zo je možno šuče digitálne komunikácii s zariadami denoserbskú rič vúživač. Veleletný vúčer ľudový historikár a kronist Pavo Rota je nebo. Rodžený Sernjančan je včera starobie 94 let v Ralbicach zemriu. On skutkovaši ako vúčer Blunju, Kulovie, Roženče a Ralbicach. Inspirovaný přes jeho překodné živo redakcii Serbská šula, zabíraši sa hižo jako 20-letný s fotografiou. Jacere ráze vústaješi svoje fota s dokumentáriským charakterom vo delanským živeniu Serbským muzeu. V šulským času je navedoval literárny kružk písací šulariu, spísanie ličomné přinožky za pomio a skutkovaši sám jako autor za novú dobu, respektívne Serbské noviny a katolský posu. Pavo Rota vedeše viesnu kroniku Ralbic a vúda 2010 knihu Delane, dopomnenky ve obrazach. To bych ju povieste, kotrož namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca smieme sa veseliť na pšačelný džín z miešincu ze svunca a mručilu, predovšem pak so svunca na nás smieje. Temperatúry viesča nám z 23 do 26 stopnimi tiež zase pravé letné čopve. Júce v ostanie pri miešince ze svunca a mručilu živé slibro trochu stupa na 24 do 28 stopňu. Bude pak trie trochu vieci kojte. Pondželu a vútoru sa malo zmení mix svunca, mručile a vieco.
4: Tak až doby bočnitko ešte tak teda kunc lieča. A to padáme tiež ešte na počet, tam celé dere upadá Horni Vúžice. Nám ničo nepředleží, žiadne hačenia, tý spiešnosť nič nemeria. Jeli než to máte, informujte nás. Pak nás zazvoní, čo budeš in 7400. A vopšes chat nám písať, že v našej app MDR Serbia potom môžeme to vozeviť. S tým je 5 minčinu po na po 8.
1: Serbský rozvoz.
4: A to je za vás Oliver Thomas.

0: Jeli polo mas doma dženca nekajki rybl pšiščine z tej prošu nekočče pod ním nimo. Tomu osusnano ne zbožo stač. Dobro ali pak v pšichoni noci zaso vyždi z nás nebie spadneč, potom nezabučte si spešne nešto přeč. A dyš so dženc vodnio nadžieče, zoso vám nadžiovne nešto poradži, dobili skoku trojce, vodrevo klepač. A vezo, vúčerime z kodojte paleniom tež zemu, ľudte pšivirky, vo kotrž dre so veľa reči, ale do kotrž tola dženca nikto viac neverí. Abo, Beno Bilko?
1: Ach, aj, to du nám každé ranie samsne starošče přezvou, no. Podau so nie dženca žan piatk, ci na toho. A nech sa mi prošu, žan špiel nerozbije, to tež ničo dobre nereka. A što, hakle činiu, byli sa moja kočka započova meč, nereka to, že bol se nechto navopit přinže? Pozvánuj, na tunia dženca s seba netrebam. Jenož ľute strachy. Abo sú to snáno tole jenož přivýrky z dávnych časov?
2: Jedy sa ja práve doponím, jo, mi moja nebo ukašece prajeva. Holce nima ja fízda, čevak si ja tam oka pišči. Čeho dla ja nemôžu rozkvašiať, ako holca týzno nesno rozumio. Čeho dla holce smieča, ha mu holce nic.
1: A tak nešto podobné, každo Madlén Domaškec z Hornej Vúžice znaje, je Andrea Pauliková tež vokovo slepoho a rôneho slyšava.
3: Zasune na Patoržicu, toto by sa na přivobieče šipanu na Serbsin, to neby jagar přišel. On sa praša, kajko hojntvore, aber Heinikova na minio napravo na neve, da se no smiava a pravo na haj, vone doma nebych u přivokojte, vone sú jara pobožne boli, a te pobožne nesú přivokojte.
1: Potom dreje sa tež nebo Gerard Wirt Benesa čiduje a požišové budeš nemiu. Čas živenia je sa von z ľudovej múdrosťu a srbskými přísvovami zabierav. Tola přivirky, dopomína sa nučk Benjamin, bychu doma pola Wirtec tabu.
4: Un byše šako s pararom superintendentom a stúta vida, un vysa sa jara z kšeščanstvom zabierav. A hej, hodne nebychu pola nás doma ženi existentne, jako činitosť, počinky a tak dále. My sme skere bez přivok.
1: Vieso sú pšivierky drude tež optimistické. Za džeče se štyriomi vopieškami zboža přinese, napríklad. Tež črpy maja hegn nešto se zbožom činič. Jenož štúvašče do tajkého niečo vieri. Rúne za mladých ľudí sú to, praj vúčer na srbském gymnáziu Damian Dörlich, sú dre to zajímavé, a to lakusk dživnúške činky.
5: My čítame v šuli staré texte a tam ľudská sú přivýrky alebo šelakore vášňa, búrske vášňa jevia za väčšinu šulorov dženca pa. To žiadnu rolu nereje. A moji šulori tiež napríklad zna tú čornú kočku, my niže 6 miesto džumo alebo mám púčovanský deň na to na absolútne nekečbuja.
1: Što von rune praješe? Za väčšinu to žiadnu rolu nereje? Na ja neviem. To džiše Cornelia Brücknerová nedávno z džovku po nebečicach?
6: Ten sáznik z auta ulice, rejene ve cilindru, čorne v oblek, kajšen to znaje z obrazu, ne no? Ha, moja džovka sa opraše, ka tu nupada? No, ja ta prava, vište, hadeš mu to obšišenom vidíma, da dubište to obšimč, tak že še neno sáznika obšimne, pointov zbožo obšinese. A to sú o našem bombule smiava, tak ja som sa jeno smekotava, tak som sa musela, ach, ja to rejene, daž môžem to tým džičom tému tak dále dať.
0: Hej, dále dač, Benobik je nám vo pšivýrkách povedal, ako tre pšivýrky dá vy vašim dečom a nučkám dále dávače, abo inak prajne súda pšivýrkov, kotrež vy svojim šidným dňu sami vopkečbujete. To chceme vy zo rade vedieť, napísajte nám to najlepšie přes četovú funkciu našej app. MDR Serbia, kotre pšivýrky vo znajete, a kotre, na kotre sú snano tež sami džaržiče.

0: Keď buče vonka môže ešte mokro byť, zajšie noci ve Mnichove mode muž, pše spiešne neskýrejo je so sunil a vem ešte, v opravde vem ešte, nedom 5 auta obškodil a svoje je kompletne tež skoncované. To reka tež, když je jenaž mokra ešte lišťo neleží, to je strašne vonka ječšie, než tak spiešne kajšie dovolené. A što je policia tu mimo a zadžovo, Katka to vie.
1: Polícia z G.
2: Štvrtk popodní je sa na Halštruske droze Mivočicach nespošel stavo, 43-letný muž jedeš s traktorom do smiera na Pančice Kuko, 42-letná šoférka Opela jemu napřečo přijedeša a zastav obkatla dla v Kšivice. Nimo jeduce traktor nejedeše pak poriadne napravom boku jestne a prásne tak do Opela. Škoda, 10-40 euro zranil sa nichto neje. Štvrtk večer prasne tež v Kelnje, 9,5-letná šoférka Dačia a 15-letný vodžer Zimzana bieštaj za sebou na vojeruske droze od Čorného Hodlaria do Smirna máme veľkú popuču. Jako cíše žona potom napravo do jej ležonosti odpočišť, sáži ona signál a odpozdži. Tole previdžeše najskýre modostne a prasne do nie. Přitým so lohko zrania a drbyše do korunie. Jako pak policia přijedže, im napadne, so nebie zavestčenie mopeda tak celé v poriadku. Mopedist má sa tu ištýž dla podlada falšovania v opismu a ranenia zakonia vo vinovatostnom zavestčeniu zamovič. A piatk do pôdňa po tekým čera je na bíšešte 90 pola návčak v obkatnému nezbožu dušmo. Jeden na pústaletný večeše se svojim multikárom do smíra na Čorný Gumc a z nejasnej príčiny nalivo zjistne zjedže. Přitým kolidirovaše so štomom a zjedže do rybie. Kamarádojo vonjovie v obore drbiachu muža pod multikárom vúčanič, dokýž budú tún zatusnené. Jeden na pústaletného duje sechu češko zraneného do korunie.

0: Dann ist Wenzel, da beschicke ich ihn am Saspio, ziemlich in durch mich. Das mir jetzt daran, ich habe Bursch, Meli, welle Littne, Wutscher, Ludue, Historiker, Akronist, Bau Roter, Jetschera, bis darüber, Stirre, Adjue, Jessat, Schlitt, Ralbizar, Semreu. Ordine, Sernian, Chan, Skutkowasch, Jako Wutscher, Blunio, Gulowe, Rosinche, Ralbizar. Janik Wutscher, Nanio, so dopamina.
1: Hižo jako 20-letny započasu Paul Rota z fotografiju zabierać. Swoje fota z dokumentariskim charakterom w odelanskim żywieniu je nebočički też w wiacorach ubustajencach z jawności z przystupniał. A w Ralbičanskiej szuli je on zastajał foto w archiv w natvare Kubaniścia. Jeho obrazy, kotrež je svieru doma skvadoval, bychu tež základ za wiacore knihy. Mez druhým, 2010, Delane dopomnenki v obrazach a 2017 s kamorou a písakom po Delanach. Mnoze z jeho šulerov a šulerkov vede sa zaviesť, či ešte dopomnič, zo je za čas vúčerenia v Ralbicach navedoval literárny krúžk písacích šulerov. Tak je tu ešte dieči do písania za pomio a novú dobu zahoril. A Paul Rota sam je mnoha leta za novú dobu a popřeuroče za serbské noviny a ďalšie noviny a časopisy ze serbských sú rozpravial a viacere stapšinoškov spisal. Tež ako vumenka by nebočičky ketro aktívne dopisoval serbským novinám. Mez druhým je v leče 2019 zériu k 600-letnému obstaču Sernian ve předženaku serbských novin vozivil. Ulku vážnosť kvádeše vúče Rota na serbskosť a vúživanie našeje mačerštine ve všednom dňu. Tak je v zérii o hojentvierstve v serbských novinách širokej zjavnosti serbské vobrote hojentvierstva názorne zblížil.
0: Vúče ľudové historika a kronist Paul Rota je čera starobe 94 let v Ralbicach zemrev. Janek Vúče je na neho spomínal. A hoženovanie bude v útoru, poponiu štyrioch, potom je rekviem. A to by šekaš prene krotký dolad do jeho živenia. Nitko paladame von do nebia.
2: Vedro.
0: A to bude zase taký pozdno lične džen, jeli chcemo to tak rec. Dženca temperatúra 23 do 26 stopňov maximálne. Slunčne bude, každúrne u budišine, modré nebia a slunca svičí, ale by unia som ročele přidruža. To bude tiež raz jace, môže tiež byť, čo je chvíľu pomočené, tak vyššia naši meteorológovia. A tiež vícik trošku silnejšie potom bielu dňa duje z juha západa. Při ušem temperatúru tak ostanú tiež príchodné slunco, mročele, šové odmene a také sreč 20.
3: MDR Sachsen. Nachrichten.

0: 12 minutu je do napođujećih čas, lavač, na tyž kiš dženca narodnine sveća. Što ja tu čitam, máme nedo minuce dvajoch, abo dve, kiš sveći te dženca svoje narodina jedna, rade čita, pisa, so ze svetovimi a svojebnimi stavi z nami zabira. A znaje to što starých obrotov, neličomne povedky a človeku abo druhých a má stajne přísvovo parát.
1: Přejeme zbožo.
0: A tu jedna sova Reginu Šoučinu z konec. Čenca svičí ona svoje 4 a 8 desačine. V mene je 5 dječí, tak tu stejí. 5 čenučko a 7 pránučko je dojšla gratulácia. Ľuba mači k narodinám, kajž na všech dňach leta přejeme či strohotu a bože žonovanie. A vezo veselosť tvojej modej živej bobriu. Veselíme sa na svedžen s tobou a na trysky a žorte, kýž nám tak rade povedaš. Zblízka a daloka strojače tvoje dječi, nučky a pranučky. A dalša gratulácia je za Mariu Šnajdrovú z Boranec. A tu sú nám písali... Tvojemu čestnému dne přijeme či z vútroby vele zboža to k 5 a 70 činám. Nechče bo dale převodža, zobe nám hišče mnoho leta vostava strova a vesova. Zobe či kvíla zostava za besadu se susodkami a za zromanne vúlete se svojbnemi. Ďakujeme soči za uše nám darene dobrote, za ušu ľubosť, tvoju pomoclivú ruku, dobre kvoščenky, kýž nám napečeš a za čas, kotrež tvojim nučkám venuješ. A gratulám času. Manželský Juri, tvoje deti Michael, Frank, Marko, Peter a Kristina, kajštež sednače nučku. Maria Šnajdrová z Boranec, jedenca 5 a 70 a Regina Šučina z konec 4 a 80.

0: Nichtu nebes mačare znata, hajsana najznačišsa stučka Mirčina Veclich a tobie. A šifera načasný krutko do napodživečich je dženca, je sobota, dženca je dundak, nareže trojka Katka Nitko, najpedra spolada na krutki pšelat bošťov.
1: Serbský rozvoz. Povieste. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobaranie. V Sakske kajšte šorni v Užicu do kvílu napade veľká na skut na pastvách jasne přibieraja. Kež zjeli Sakska fachová instanca veľk, bo júliu a augustče 45 napadu přizivene. To je 15 viac hač loni samsnym času. Líčba bjezdžunich horni v Užice je augustče lohce přibierala. Kaž zčedi Budeska agentúra za dživo obje doromade 20.000 a 6.000 ľudži bjezdživa. To je niče 70.000 viacač júliu. Kvota bjezdžunošče sa nezmini a vúčňa dále 7,4%. Gmina Pančice Kuko planuje kletu svinarni viesnu drohu ponovič. Planované sú citvarske votriesky. Po jutrach ponovia prinimtvarskim votriesku návykun z drohy vod mňa hač dosrieč s, tiež plesternaky do betona skvadu. Nimo toho má špeciálny kanál pred vulke vodušky dač. Kraj Braniborska drvi bule na viace riečnosť dživač, když je vo digitalizáciu. To žada si Braniborska Serbska rada stejšču ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajnie digitálnej strategie. Nej dotal ničo vo Serbach, abo viace riečnosť či nestejí. Veleletný vúčer, ľudový historiker a kronist Pavo Rota je nebo. Rodžený Sernjančan je včera starobie 94 let v Ralbicach zemriel. On skutkovaše ako vúčer Bluňu, Kulovie, Rožinča a Ralbicach. Inspirované přes jeho překodné dživo redakcii Serbska šula zabieraše sa ježo ako 20-letný s fotografiou. Pavo Rota viečeše viesnú kroniku Ralbic a vúda 2010 knihu Delane. Dopomnienky ve obrazach. To bych u naše povieste v obširnú verziu namakače tiež na našej internetnej strane a app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Matthias Kistinki in am Torone Saspio, jeden Poko, ja mam netko za šichki super, a štyri po autodrose papuču. Nasmir Zorelc, sme s Vospokom a Nido Seifersdorfom, byše nezbožo a tam je prava jezdna blokirovaná kečbu, štúšie popuču na A4. Nasmir Zorelc, sme s Vospokom a Nido Seifersdorfom, tam je prava jezdna po nezbožu zašľahaná. Jeli ešte nešto máte ráda na zásvenče, budeš in 7400 alebo písať přes četovú funkciu našej app MDR Serbia. A netko, poľadame do nebia.
1: Vedro.
0: Aj za težkých cidžadenca knapen mencovúči nič, netko za menšinu je štart, je to najskýre ideálne vedro, nic pše horco, slunco svičí, mestem sú púče zaso suche, odvisne pak tiež od temperatúry vode je, kotrem ekvipmentče smieťa startovač, od tým příchodnej hodine ryčíme. Čenca, zmijeme 23 do 26 stopňov. Maximálne a úprodže také vedro, keď žrúne máme veľa slunca, des a des mročovky, to môže potom tiež byť dňa nekotre viace byť. Ostane sucho a k tomu so přidruží silnejší vecik z juha a západa, tak znamenčal prognozu húpade a tiež júce zajúci šim rúne také vedro vysča každenca.
2: Neun Uhr. MDR Sachsen. Nachrichten.
3: Mit Dirk Döprig. Guten Morgen. In Sachsen gibt es immer mehr Verfahren gegen Schulschwänzer. Wie das Kultusministerium mitteilte, wurden im Schuljahr 2024/25 knapp 8000 Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet, fast 1000 mehr als noch 2017. Die meisten Verfahren hat es demnach an den Ober- und Berufsschulen gegeben. Am wenigsten Schulschwänzer seien in den Gymnasien registriert worden. Ein Verfahren wird laut Ministerium immer dann eingeleitet, wenn ein Schüler 5 Tage unentschuldigt gefehlt hat und Gespräche mit ihm und den Erziehungsberechtigten

0: Hej, Jolo si neskere tu nebo tam netež prajde, še s autom popuču, ale policija vysa, keď bude zo šice poraný, že až to sušo nablíže, milí to vy, Katka Pöpelec.
1: Polícia z G.
2: Piatk do poudnia je na B, 690 pola náča, kvopka dňemu nezbožu došlo. 11-letný jedeše so svojim multikárom do smiera na Čorny Komc a z nejasnej príčiny nalievo zjezdnie zjedže. Při tým prásne doštoma a zjedže do rybie. Kamarádojo vonjovie vobory dobiachu muža pod multikárom Vúčanič, dokýž bu zatúznené. 11-letného dojezechu češko zraneného do korunie. Štvrtk popoludňu je sa na halštrovskej droze Mivočicach nezbožu stalo. 40-letný muž jedeše s traktorom do smiera na Pančice Kuku. 42-letná šoférka Opela jemu napřečo přijedže a zasta v obkada dla v Kšivici. Nimo jedúce traktor nejedeše pak poriadne na pravom boku a praste takto Opela. Škoda, 60-40 euro, zranil sa nikto nie. Štvrtk do poudnia je na A4 pola Vospoka kniezbužu dojšvo, cia 40-letný vodžer LKV-a do smiera na Drieždane by tam popuču, pošim zdaču nebie pravé přivieci a niekeč blivy, tak zjedže na předním jedúce nakvad na auto bez připoviešaka. Zranil sa nikto nie, nastá pak vecná škoda niečo 7,500 euro. A štvrtk večer prasne tiež v Kelnie, 9-letná šoférka Dačie a 15-letný vodžer Simsona bieštaj zásobu na vojeruske droze od Čorného hodlaria do smiera na Malé Veľkú popuču. Jako chceše žona napravo do liežunosť, čo odpočič, sadživo na signál a odpozdži. Dole převidžeše pošim zdaču modostne a prasne do nieje. Při tým so lohko zrani a drbieše do korunie. Jako policia přijedže im napadne, zo nebe za zaujistčenia mopeda všetko poriadku. Mopedist ma so tuž tiež tla podlada falšovania vopismov a ranenia zákonia vo vinovatostnom zaujistčeniu zamovič.

0: Pech min chino do na po jesa chiza neko tro škuli dre nech je to dobra poješť. Ne, dženca je 19. augusta, žaden piatk cínateho, vezo je to s tým piatkom cínatem jenož přívek. A tola, so voním všetco zaso reči, a dež unepši ten smil přichodne budže, hakle zaso novembru. Ale netko to ríka 20, ale jak to vypadá v dnešním času s cima ešte s niekakými přívěrkami? Jsme so Andreju Paulíkovo ze Serbského muzea k tomu naprašovali.
1: Přívěrky si popravím o kvásu. Tam máš například, kde byš to přívěrat z měsáčku, roženič, tak znamenča Prederikaša, a ten necú věci, co se svěčka nesmě rozvámač, kde byš to kýžvač, kde nesmě šo špíle ládač, kde byš to nesmě šo antikán svůj pěc, takže to po mojo kvása bo. Ja si myslím, to sa dženca tak na to nedživa, ale sa no preč, že tieni generáciu, že to bolo bohač netkle. Nini Čolakova povedala, zo, ja prede bol čakal, když je prvný raz so zelená pizza, kde sa potravu jeho, sú ne niko modovo, tí čele, že posvali zväčša jenom modo holcu, a po ne bol voko rožka čakal, když na doma přijede, si pizzu, bo on ima vode kino a prej zo skoku bejali.
0: A to ještě, že prvnou reakciu přes naše kanále jsme dostali, a to z Kočebusa, Justina Michniuku, a písa například tež zodo přivělkou věří une do Svojansky, ký znaje například s výzdaním do kůvokovo, že to žone nesmědža. To ona znaje tež džouko mají to rozkvadže a tež je vosebite banček dáriva, také máme přivělky z jednoho dňa, tež pola nich živé jsou. A viac o přivělkách povědá vám Beno Bilk, krutko po napůl česačích.

0: zakłania.
1: Z tym je. Na podziesać ich.
2: Serbski rozgłos. Po jeszcze. W studiu Katka Pöbelec.
3: Dobranie. W Sakskej Kajsztyszonej w Łużycy tu chwilu napady wielka na skut na pastwach jasnie przybieraja. Janek Wocza ma dalsze informacje.
4: Kaj zdzieli Sakska fachowa instanca wielk, bo w juliu a augustcie 45 nadpadu przyzywiene. To je 15 wiaca a czloni w samsnym czasu. W 11 padach sy fachowcy wielka jako skuczyciela jasne usledzili, što nače jeszcze przepytuje. Najwiac kotu na pastwach nadpadnył je wielk pola Drezdżan, kaj sztyż wokół Budyszina a Biskupic. Kaž fachovce dale zdjelichu, nebe ve na viace badach skut dosť dere škitane. Todla mili plavovare o skotu škicu a ich stadu přepruvovač a jeli treba přimerič.
3: Sakska škitne napravy přečuje veľčim nadpadam k 100% spichuje. Ličba bjezdžovných horní v Užice je augustče lohce přibierala. Kaž zdjeli budeska agentúra za dživobie dohromady 20,000 a 60,000 ľudí bjezdživa. To je neže 70 viac hač júliu. Kvota bjezdžovnosti sa nezmieni a vúčinia dále 7,4%. Za příčinu, zo je bjezdžovnosť dále přibierala, menuje dživový zariad, zo sú sa předovšie modostní po zakončeniu šule, jako bjezdžovní přizivili. Gmina Pančice Kukov planuje kletu svinarni vjesnu drohu ponovič. Planované sú tři tvarske votrisky. Po jutrach ponovia prvním tvarskim votrisku na vykonc drohy od mňa hač do sričsi, tež plesternaky do betona kvadu. Nimo toho má špeciálny kanál před vulky vodu škytač. Dalším aj tvarskim aj votriskoma je předvidžený puč asfaltirovač, miesto im na nause. Dopak je hakle za leče 2008 a 2020 a 2009 a 2020 předvidžené. Gmina financuje tvar z nanutovaných spichovanských sredkov za drohotvar. Kraj Braniborska dobi bole na viace rečnosť dživač dož dževo digitalizáciu. To žada si Braniborska Serbska rada stejišču ministerstvu za pravo a digitalizáciu. Gremi reaguje s tým na aktuálnu verziu novej krajne digitálnej strategie. Nedotal ničo vo Serbach abo viace rečnosti nestejí. Po mineniu Braniborskeje serbskeje rady pak miu zamier byč, zo je možno šuče digitálnej komunikácii se zariadami delno-serbsku rič vúživač. Veleletný vúčer, ľudový historiker a kronist Pavo Rota je nebo. Rodžiny Sernjan Čan je čera starobie 94 let Ralbicach zemriu. Vún skutkovaši jako vúčer v Blunju, Gulovie, Rožinče a Ralbicach. Inspirovaný přes jeho překodné dživo v redakcii Serbská šula zabieraše sa hižo jako 20-letný s fotografiou. Viacer razov ustajše svoje fota s dokumentariským charakterom vo delanským živeniu Serbským muzeu. V šulským času je navedoval literárny kružk písacích šulariu, spisa neličomné přinožky za pomio a skutkovaše sam jako autor za novú dobu, respektívne Serbské noviny Akadulský posu. Pavo Rota večeše vjesnu kroniku Ralbic a vuda 2000 a džesač knihu Delane, dopomnenki ve vobrazach. To bych upojistče, kotrež namakače tiež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
2: Vedro.
3: Nas očakuje dosť přečene džinze, tojšto svuncom jenož mamom ročelemi. Vostanje sucho a to pri temperatúrach miest 20 a 26 stopnemi. Zdžela zaduje vecik dženca trochu silnišo. Hišče silnišo, potom pak juce a tiež juce zase očakuje nás dosť a nadosť svunca s likotremi, mročelemi, tre trochu viac, hač dženca lepšiušim svunčno. Jenož malo švíle nás očakuje, sú to vo prožetek vúzača, tak meteorológovia viesča, živé sliebro stúpa na 24 do 28 stopňu. Na nové týden sa potom malo zmení, tožto svunca, nežto mročelo, viecík a jenož malo švíle.
1: A došľadáme na početný jenovicku, máme na A4, ešte som predej, že prajome s Vôzpokom a Nido Seifostofom Kečbu. Tam je bylo nezbožo, trošku pomalšo ječ, ako trošku viace časa zaplanovač mě s Vôzpokom a Nido Seifostofom. Jedný ište, než to máte, rade nám písajče, přes četou funkciu našej app Aber zaznoče nas budešin 7400. A ste mi 5 menšinov po napodesačich.
2: Serbský rozvoz.

A tej štajke nešto dávava austiske, tam pola lodovca Zulztal ferno so namakali na krebetnik, mez druhým s piklom, s výškom nutska a s kamoru, a tež jednu mapu, když by ste ledma ište meno spoznaču, a tuto muža, když by tam napísané so namakali, a tun povedaše, kak dramatisce to by tede, ako je na krebetnik zubiv, veliče 19 a ci a 60, šupravde, s přečelemi je on tede krosnovo, je potom ši nezbožu do škaube lodovca padnil a tam je dobial, zobych upřečelil jeho moli zase vúčanec pojazom na krebetnik puščič, kýž je potom do tutej škaube padnil a potom sú jeho zase vúkovali. Mestem je lodovc, každo znajem extrémne tau a so pomenčil a netko je tam zase výdžečby, abo nadobo so zase jevil tu na krebetnik a všesto zase meno učitali. Sú moli zase po ci a 60 letach, kaž prane 19. ci a 60, to by tuto na krebetnik môže ročiť, kotrým už on slúša. On je ešte živé.

0: Je li palamas, domagens ane ke ki rybl pšiš čeneste i prošu nekočče pod nim nimo. Tomo so snano ne zbožo stač. Dobrovali, pak v pšichodni noce zaso vježdi z nas nebe spadneč, potom ne zabudčte si spešne nešto pšeč. A dus so džens vodnjo nadječe, zaso vam nadžev netež nešto poradži, dobili skoku trojce vodrevo klepač. A vezo, včerime skorite palenjom tež zimu, haj lute pšivjoki, v kotruš dre so vele reči, ale do kotruš tola dženca nihto viace ne veri. Abo, Beno Belko?
1: Ach, aj, to du nam kožde ranje samsne starošče přezvou, no. Podau so neje dženca žan pjatk, ci na to. A nech so mi prošu, žan špiel ne rozbije, to tež ničo dobre ne reka. A što, hakle činju, byli so moja kočka započova meč? Nereka to, z boze nechto navopit přinže? Pozvánuj, na tunia dženca s ciba netrybam. Jenož lute strachy. Abo sú to snáno tole jenož přivýrky z dávnych časov?
2: Jedy sa ja práve doponím, jo, mi moja nebo ukašece prajeva holce nima ja výzda, če vak si ja tam oka pišči. Čo odla ja nemôžu rozkvašiať, ako holca tezno nesno rozumio. Čo odla holce smieča, ha mu holce nic.
1: A tak nešto podobné, každo Madeleine Domaškec z Hornie Vúžice znaje, je Andrea Pauliková tež vokovo slepoho a rôneho svešava.
3: Zasune na Patoržicu, to by sa na přivobječe šipanu na Serbsinč, to ne by jagar přišel. On sa praša, kajka Hojntvora, bo Hojnikova na minio napravo na neve, da se no smiava a pravo na haj, one doma ne bych ju přivokojte, one sú jara pobožne boli, a te pobožne ne sú přivokojte.
1: Potem treje sa tež nebo Gerard Wirt Benesa čiduje a požišove budeš nemiu. Čas živenia je sa von z ľudovej múdrosťu a serbskými přísvovami zabierav. Tola přivýrky, dopomína sa nučk Benjamin, bychu doma pola vrtec tabu.
4: Un byše šako s pararom superintendentom a stúto vida, un vysa sa jara s kšeščanstvom zabierov, a hej, hodne nebychu pola nás doma ženi existentne, jako činitosť, če počinky a tak dále. My sme skere bez přivýrku otrostli.
1: Vysa sú přivýrky drude tež optimistické, za džeče se štyriomi vopieškami zboža přinese. Napríklad, tež črpy maja hegn nešto se s Božom činič. Jenož, štúvašče do tajkého niečoho viery. Rúne za mladých ľudí sú to, praj vúčer na serbském gymnáziu Damian Dörlich, sú dre to zajímavé a to lakusk dživnúške činky.
5: My čítame v šuli staré texte a tam ľudská sú přivýrky alebo šelakore vášňa, búrske vášňa jevia za väčšinu šulorov dženca pa to žiadnu rolu neraje. A moji šulor je tiež napríklad tu znatú čornú kočku, my on niže 6 miesto džumo alebo máme púčovanské deň na to na absolútne nekeč buja.
1: Što von rune praješe? Za väčšinu to žiadnu rolu neraje? Na ja neviem. To džeše Cornelia Brücknerová nedávno z džovku po nebelčicach?
6: Ten sáznik sa z auta ulize, rene ve cilindru, čorne v oblek, kajšen to znaje z obrazu. No? Ha, moja džovka sa opraše, ká tu upada? No a ja pa pravá, vište, hadeš mu to obšišenom vidíma, da dobište to obšimč, tako že še neno sáznika obšimne, pointom z Božo obšinese. A to sa o našem bombule smiala, tak ja som sa jedno smekotala, tak som sa musela, ach, ja to rene, daš môžem to tým džičom tému tak dále dať.
0: Meno Belk je nám vo přivýrkach povedal, sme teši, že prvnú reakciu dostali od Justine Michniukovej z Kočebusa, kýž tež znamenča serbské alebo slovenské přivýrky dále dá svojim džiščom.

Treba će išće nešto za konc tjedna, gdje možete si ulečeć, a ljubić dać. Ja vam retom a staminu. A to prini jednom tu je Budešine, tu sveća menujte konc tjedna Staromješćanski festival. Hudžba a zabava zaklinčite a poskyčuje se po tej po celom mješće to šo. Budeske kulturnej zároďe s dobom vstupí skupina Janka Hanka večerna po 8. A s tým sa tamtejš sezóna zakončí. Kromia přepošuje na svoj letný koncert, ktorý bude júce po podniu 4. na Farskej zároďe Rádvoriu. Svačinu tam poskyča hižo od napo 4. Čiči rejevanskej skupiny Vúžičanka program sobu v obobia. Nesvačanské muzeo je toho, so přepošuje júce od jenej útrobne na džin muzea s remesnickými vikami a krošťanskými muzikantami, moderevaky Modern Dance, športové odvorstvo sil, predstaje svoj nový program. Koneca svieča DSF party, ženca dže dále a tam môžete si naposkač mes druhým serbské DJI, Skatey a JJ Domoj. 8.30 knapmen je ženca a júce při cí žonianským jezru a tež nekoci Serbia stia tam na lišče neký skoča netko dohode. Pančanc co kopare a športovce proša na regenskú akciu a ta beží živo dživečich, rade so tam šidrušče, zobu šitko poradne upadalo. Nukstok so dženca dale svieči a to započnú z jednatku a potom na večo dale od nekak pečich je tam zaso live hudžba svišeč. Platové dny sú dženca Ramnové, tam rodže, po našim usvojaniu sa započne 10 podekým, tam všetavajú přírodné platy, produkty a vúdživky, mimo toho majú tam modu, všelátku a tiež ništo za dječí. A dnešný kecach svieča dženca 805 let prineho naspomnenia sa, po podňu dve majú vstupy muske spivne tovarstvo zóny holky a vo neho obora je svedenský stan z přírodová. Za dječí sú tam tiež došť možnosťou sa zabaviť.

0: Runes mi rečeli v obširjokah, hač do to veriča, bo ne veriča, kot retiš. Znaje, če Regina Šučina je nam pisala a rekla, za je to nabožne obširjok, kiž znaje, duš hospoda zemrije, potom dobiš skote hič, za je jih hospoda zemrjeva. Tak je ona to pčokam šla a jim rekla, za je jeje muš zemrjev, vaš pčova je napše, co dom opuščil. Tak je prajva. A dalši taki přivok znaje, što mi ki kvobedovač na Patožica, tyž o tem si mi, že slyšala to doživiu, zokaž prene to na Patožice činiš a nic ne što mi ki, ale tyž domjace skut. Tak to znajú, kaž prene. S tym je 6 minčinu do 10.
1: Nábožné slovo.
0: A tuto má dženca Judit Smolina z Nebečic.
2: Na džencniši soboče spominame na svjatoho Jana Kčenika. Nic na jeho narod, ale na jeho smerč. Runje tak, kajš Jezus, bieše Jan Kčenik zmužite muž, kiš je za spravnošću pytav, a zjavne praju, duž by so nepravda stava. Vun by si mova viele lohšo mieč, duž by jenoš mielčo. Jan Kčenik, bu zajate, dokaž je krala Herodesa Antipasa za to kritizoval, so by tun svoju žonu opuščil, dokaž by so do svojeje svakovie zaladal. Jan Kčenik mieše zmužitošť zjavne krala kritizovač, dokaž neodpovedovaše jeho postupovanie pfačivým zasadam a hodnotam. To žadaše si od neho civilnú kurážu. Še vy hižo raz situáciu doživili, v kotrež še vy dobeli syn Riab civilnú kurážu dopokazač. Snano, sče nevačakovano do tejkie situácie prišli. Drude sme zmužiči došť na namoc mobbing, votre diskusie vodpovedne reagovat. Druhý raz nás mužitošť vopušči. Sustajne zasa situácie, kýž si vod nás civilnú kurážu žádaja, Jan Kčenik nám pokazuje, zo je vážnišo so zasačič, hač so pred konsekvencami boječ. Kýt rozmužiče. Nech je vú nám s příkladom v tutoch žila trochu turbulentných a napiatých v okomikách našeho živenia.
0: Dobrá Judit Smolina z Nebečic, sme na dávku a zamovitosti tamnejšie osady.